už ZZ Topkou tým Sharp Dress Band, kedy chlíval Carlos de Guarda kogen obraz. Jogac, kde tým žu Brian Adams, kou tým Star